0: Dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači. Vítejte u nového vydání Rádia Dráťák, magazínu pro českou menšinu v Rakousku i všechny zájemce o český život za hranicemi. Posloucháte nás také jako podcast ORF Češi. Dnes vás zavedeme na Vídeňskou univerzitu, kde byla zahájena putovní výstava Arnoštová cesta, připomínající život a dílo spisovatele Arnošta Lustyka. S jeho dcerou Evou Lustykovou jsem hovořila o svobodě, domově, českém jazyce i o tom, jak oslovit odkazem jejího otce nové generace. Od mikrofonu vás zdraví Pavla Rašnerová. Přeji vám příjemný poslech. Příběh spisovatele Arnošta Lustyga je neodmyslitelně spojený s tématy svobody, exilu a lidské důstojnosti. Jeho odkaz dnes připomíná nejen nová jubilejní vydání knih, ale také putovní výstava Arnoštova cesta, která se zastavila ve Vídni na Slavistice v galerii na Pavlači. Ještě před její vernisáží jsem se setkala s Lustygovou dcerou Evou, která po desetiletích strávených v Izraeli, Spojených státech či ve Švýcarsku stále považuje češtinu za svůj nejdůležitější jazyk a Česko za jeden ze svých domovů. Povídala jsem si s ní o výstavě, rodinné historii i významu svobody pro dnešní dobu. Nejprve mě zajímalo, jaký dojem v Evě Lustykové zanechává putovní verze výstavy, kterou poprvé viděla při její únorové premiéře v Brně.
1: A tam byla úplně nádherná, protože ty krátký výstižný texty z grafického románu Arnoštova cesta s velmi avantgardními fotokolážemi Elišky Podzimkový jdou k sobě, jako komunikují spolu, ale komunikují taky s Arnoštem a se mnou, tak já jsem velmi spokojená a věřím, že ta putovní verze, která je tady na Pavlači, na Slavistice, bude stejně krásná, i když jiná a kompaktnější. Ale myslím si, že ta hlavní poselství tam zazní stejně pěkně jako v té první, v té objemnější, obšírnější výstavě.
0: Grafický román Arnoštova cesta vznikal během pandemie z dlouhých rozhovorů Evy Lustykové se spisovatelkou Markétou Pilátovou. Z původně zcela jiného projektu se postupně zrodila kniha, která dnes tvoří základ stejnojmenné výstavy.
1: My jsme si povídali ne na Zoomu, ale na WhatsAppu, bez kamery, protože to slovo a ten zvuk byly ty hlavní věci. A Markéta se mě ptala, jaký to bylo vyrůstat v rodině Arnošta Lustyga, a já jsem vytyčila hlavní milníky v jeho životě, takže jsem té knížce dala strukturu a potom jsem jí vždycky ke každému milníku něco řekla, jaký to bylo. Ona se mě ptala a potom jsem jí poslala podklady z rozhovorů z Arnoštový beletrie, hodně fotek, a Markéta z toho našeho povídání i z těch podkladů potom napsala fiktivní dialogy mezi Arnoštem, mým bratrem Pepim a mnou, ale vlastně ty dialogy nejsou vůbec fiktivní. Napsala to nádherně, protože je jedna z nejlepších současných spisovatelek a opravdu si pěkně rozumíme. Ale já vám řeknu, jak ta knížka vůbec začala. To neměl být grafický román. To měly být synopse 7 filmových scénářů, který Arnošt nechal mě a mýmu bratrovi Pepimu v šuplíku, v pozůstalosti. Filmový scénáře, který by měly být realizovaný pro diváky. A 7 nebo 8 filmových scénářů znamená, že bychom na to potřebovali asi dalších, já nevím, 50 let. Tak chci začít u jednoho filmového scénáře a proto jsem oslovila právě Markétu Pilátovou s tím, že bych potřebovala připravit synopse jednoho z těch filmových scénářů a potom to začít nabízet producentům a režisérům na celém světě. No, ona řekla, že se nad tím zamyslí a potom se zamyslela a řekla mi, hele Evi, já bych si s tebou radši chtěla povídat, tak jak jsem to dělala s vnučkou Jana Antonína Bati v Brazílii. A vznikla z toho knížka, grafický román Arnoštova cesta.
0: Pojmy domov a svoboda se životem rodiny Lustigových prolínají už několik generací. Pro Evu Lustigovou mají navíc velmi osobní rozměr.
1: Domov je tam, kde mám dobrý pocit, že můžu dělat to, co chci a kdy chci. Takže to je spjatý se svobodou a proto jsme emigrovali, naše rodina emigrovala v roce 68 po okupaci, protože bychom neměli svobodu nejen jako rodina, ale taky Arnoš by už nemohl psát, protože stal se zakázaným autorem na 20 let. Takže on byl stažený z knihoven, z prodejen, jeho filmy se neukazovaly. On se stal personou non grata už po druhý v životě, protože poprvé to bylo během druhé světové války, stejně jako moje maminka byla přeživší, tak ta byla taky persona non grata. Takže já to vnímám v kontextu lidských práv a svoboda je tedy ta nejdůležitější a z toho vyplývá všechno ostatní. Když nejsme svobodní, tak Arnoš říkal, že jsme jako zvíře. Člověk potřebuje svobodu a důstojnost ke své každodenní existenci. A řeknu něco, co Arnoš říkal velmi rád a často, a to je, že Franz Kafka tvrdil, že aby člověk měl nějaký vyrovnaný, vybalancovaný život, že potřebuje tři věci. Smysl, krásu a stabilitu. A Arnoš tomu přidal čtvrtou dimenzi a ta je mravnost. Takže svoboda jde ruku v ruce s tím, že člověk dělá to, o čem si myslí, že je dobré, správné a spravedlivé. Nejenom, že to rozpozná, ale že potom to zhmotní do činu. A o tom ta výstava a celý ten grafický román Arnoštova cesta je, takže já si myslím, že to je velmi výstižný nejen umělecky jako takové, ale taky i obsahově.
0: Za jménem známého autora se skrýval také otec, sportovní nadšenec a člověk plný energie. Jakého Arnošta Lustiga znala jeho rodina, přibližuje Eva Lustigová.
1: On byl i sportovec, on byl náruživým sportovcem, miloval fotbal, plavání, hokej, lyžování, bruslení. My jsme spolu všechny tyhle sporty provozovali. Ale umělec byl vždycky. Co jsem se od něj naučila je, že člověk nemůže oddělit svoji profesní dráhu od smyslu svého života. A když se to dělá, potom ta profese nedává smysl a člověka netěší, protože to nejde z jeho ryzího jádra. Takže on byl umělec 24/7 a říkal, že i když nepíše, tak si promýšlí v hlavě, co bude psát a jak a co to napíše, až bude u toho psacího stroje. On si psal i na různé papírky, ubrousky, na ruku, že někdy z toho byl zoufalý, protože měl hodně myšlenek a ty myšlenky člověk nezastaví, jenom protože nesedí v kanceláři nebo v pracovně. Takže ten koncept pro personalisty, work-life balance se to říká v angličtině, tenhle koncept, že člověk má mít tedy rovnováhu mezi prací a svým osobním životem. Ano, člověk se potřebuje regenerovat, potřebuje nic nedělat, potřebuje se dívat na krásné stromy a do očí lidem, který má rád. Potřebuje se vzdělávat. Ale to, že dělá ty volnočasové aktivity, jestli to takhle můžu nazvat, neznamená, že nepřemýšlí o tom, co a jak udělá v práci a nezáleží na tom, jaká ta práce je. My nepřestáváme pracovat jenom proto, že jsme v parku a naopak. Když sedíme v té kanceláři nebo vy se mnou děláte ten rozhovor, tak možná přemýšlíte i o tom, co dneska večer uvaříte. My nejsme lidi, který máme ty škatulky ve vakuu. My jsme jeden celistvý organismus, jako ten strom. Prostě rosteme a všechny ty větve a listí jsou součástí toho stromu a ten strom potřebujeme živit. A ten lidský strom, věřím, že živíme smyslem a láskou.
0: Z Česka odešla jako 12-letá dívka a většinu života prožila v jiných zemích. Přesto je pro Evu Lustykovou český jazyk i dnes jedním z nejsilnějších pout k domovu.
1: To, že jsem nežila v Česku od roku 68 do, já nevím, 2018, znamená, že možná to Česko mám ještě raději než Češi, který nikdy nežili v cizině a i na takhle dlouhou dobu. Takže Česko pro mě znamená hodně. Řekla bych, že je to jeden z mých domovů. Jako jazyk je to ten nejdůležitější jazyk, který mám, který se potřebuju doučit, protože jsem tady vlastně, tedy tady, teď sedíme ve Vídni, ale protože jsem v Československu dokončila jenom 6 tříd a zbytek mého vzdělání proběhl v Izraeli, v Jugoslávii a ve Spojených státech. Takže já mám co dohánět ohledně toho vzdělávání v České republice, ale domov, já mám domovů několik, ale jazyk, ten první, ten nejdůležitější je určitě čeština a ta kuchyně je taky strašně důležitá pro mě, miluju knedlíky a mám ráda český umění. Když jdu po ulici, tak jsem pořád překvapená, když vedle mě slyším češtinu, protože tolik let jsem to neslyšela, byl to i zakázaný jazyk, že jo, až do sametové revoluce. Takže pro mě slyšet češtinu jakkoliv, během divadelní inscenace, nebo ve státní opeře, nebo na ulici, v restauraci, ve školce, ve školách, je to pro mě vždycky úplně nádherný privilegium, protože dlouhou dobu jsem to neměla, takže si považuji za čest vlastně mít tu příležitost zase být propojena s tím jazykem a s tou kulturou a s tou zemí. Mí další domovy, jeden je tedy v Izraeli, a jeden je ve Švýcarsku, ale ten ve Švýcarsku je domov jenom protože tam žije můj manžel a jeden z mých synů. Ale žádný kořeny tam nemám. Já jsem tam jenom pracovala 30 let pro Světovou zdravotnickou organizaci a tak jsem se dostala do Švýcarska. Ale domov to není. A v Americe jsem žila tedy 20 let a domov to taky není, i když jsem se tam naučila perfektně anglicky, jestli to takhle můžu říct perfektně, protože jsem tam vyrůstala a studovala a pracovala. Ale domov to taky není. Pocitově mám dva domovy a to asi stačí. A můj manžel je tedy Ind a musím říct, že když jsem s ním v Indii, tak tam mám taky trochu pocit, že jsem v zemi, kterou mám hodně ráda a mám k ní blízko i třeba, když jenom kvůli tomu, že mám 1000 indických příbuzných a mý děti, mý synové, vypadají často jako někdo z nich, i když jsou napůl Češi a napůl Indi a 100% Židi.

0: Hostem dnešního dráťáku je Eva Lustyková. Po hudební pauze se vracíme k jejím vzpomínkám na první návrat do Československa po emigraci rodiny v roce 1968.
1: Tak já se vrátila asi na týden s mým bratrem v roce 84 na pohřeb naší babičky, Arnoštový matky Terezie Lustigový. Tak to byl ten první návrat, ale to bylo ještě během normalizace. Tehdy ten pocit byl, jakože halucinuju. Já se vlastně smála celou tu dobu, když jsem tady byla, protože jsem, jako všechno se mně zdálo tak absurdní, že jsem v té zakázané zemi a že vlastně můj otec nemohl a nesměl přijet na pohřeb své vlastní matky ze Spojených států, protože byl zakázaným autorem a odsouzencem za ilegální opuštění republiky. Tak tehdy ten pocit byl, jako že jsem na drogách, i když já žiju velmi přírodní život a nepiju ani kafe, ani žádný alkohol a žádný drogy nedělám. Ale byl to takový velmi jako halucinační pocit. Potom po sametové revoluci, jaký pocit jsem měla po těch letech, tak já jsem odjížděla, když mě bylo 12, potom jsem se vrátila, no, bylo mě ještě méně než 30, jako mladá žena. A potom jsem se tedy vrátila jako zkušenější žena, ale středního věku, tak ten pocit byl, že to Československo má ještě hodně co dohánět. Protože jsem žila v různých zemích. Izrael je částečně západ, Jugoslávie tehdy byla hodně západní ve srovnání s Československem. No a potom Spojené státy byly ten západ. Takže jsem si říkala, tady je ještě hodně co dohánět. A nejenom materiálně, ale i ohledně toho způsobu přemýšlení. Že lidi jsou zafixovaní do těch svých vzorců a neříkám, že lidi jinde nejsou zafixovaní do těch svých vzorců, ale ty vzorce jsou jiný. A asi mně připadalo, že v Československu a potom v Česku to bylo takový jako rigidnější. A dám vám příklad. Přijdu do restaurace a chci si objednat knedlíky s vajíčkem. Moje oblíbené jídlo. A oni mě řeknou, no, to není možný, to nemáme na tom jídelníčku. A já se jich zeptám, máte knedlíky? Ano. Máte vajíčka? Ano. Tak jaký je tady problém? No, my vám to nemůžeme namarkovat. A já říkám, tak mě to spočítejte, jako namarkujte mě to jako guláš. Maso je dražší než vajíčka. Ale oni to neudělají. Prostě jsou naprogramovaný. A možná ta otevřenost mě chybí. A stále mi to chybí v Česku. Myslím, že to je něco, na čem by se mohlo pracovat.
0: Odkaz Arnošta Lustiga dnes nežije jen na stránkách knih. Prostřednictvím nadačního fondu Arnošta Lustiga vznikají desítky kulturních, vzdělávacích i literárních projektů.
1: Letos nadační fond Arnošta Lustiga, který jsme s bratrem založili v srpnu 2020 s cílem rozvíjet Arnoštovo literární a filmový a humanistický dílo a myšlení do nových forem a předávat tenhle balíček celiství, jestli se to takhle může nazvat, novým generacím na celém světě, tak pořádáme festival 100 ke stýmu výročí narození Arnošta Lustiga. A v Brně jsem byla v rámci našeho festival 100 na dvou akcích, na které mě pozvali z meetingu Brno. Jedna akce byla beseda o mý kapitole v knížce Moje cesta k našim Němcům, kterou editoval Wolfgang Schwarz, který ho asi znáte, z Adalbert Stifterverein. A já tam mám jednu kapitolu a Jindra Mann, syn Ludvíka Aškenáziho, který byl velmi blízký kamarád mýho otce, v této stejné knize má svoji kapitolu o jeho cestě k našim Němcům. Tak jsme si povídali o našich vzájemných kapitolách a o tom, jaká je naše cesta k našim Němcům. A bylo to hodně zajímavé. A ta druhá akce byla včera, to bylo scénické čtení v Arnoldově vile. Scénické čtení dvou Arnoštových povídek, které jsem adaptovala ke scénickému čtení. A ty dvě povídky četly tři herci, měli jsme tam i akordeonistu a já jsem režisérkou toho scénického čtení a děláme různá scénická čtení, tohle proběhlo tedy včera. Další plánujeme zase v rámci festivalu na Pražském hradě v sobotu s Terezou Kostkovou, Petrem Kostkou a Carmen Majerovou, to jsou další dvě povídky, potom pokračujeme další víkend v neděli 7. června s Jiřím Lábusem a s Gabrielou Míčovou, to jsou další dvě povídky. Takže děláme hodně uměleckých a kulturních akcí a také samozřejmě vzdělávacích. Máme toho fůru.
0: Setkávání a dialog napříč hranicemi patří k tématům, kterým se Eva Lustigová dlouhodobě věnuje. Také proto ji oslovilo letošní dění kolem setkání sudetských Němců v Brně.
1: Já jsem přijela ten poslední den, kdy ještě probíhalo to setkání Landsmannschaftu. Na tom jsem samozřejmě nebyla, protože jsem byla na mý akci, ale jak jsem už naznačila, já se tou cestou k našim Němcům taky zabývám a proto jsem napsala tu kapitolu do té knížky. Myslím si, že dialog je jediná cesta, jak si lidi z různých zemí můžou porozumět a můžou mít přátelské vztahy. Takže dialog a setkávání je klíčové. Pro mě je to klíčové. Lidi spolu musí komunikovat a musí to dělat, nebo měli by to dělat, i když to je na těžká témata. A já to dělám. Dám vám příklad. Setkala jsem se s jednou paní, která byla na té mý besedě a říkala mě, je to Němka, přijela tedy na to setkání, je to taky terapeutka a slovo dalo slovo a ona mi řekla, že její tatínek je nacista a že v jejich salonu, v obýváku má malbu Hitlera a Goebbelse a že to pro ní je hodně těžký a že velmi ráda přijede na naše festivalové akce, které proběhnou v Německu, například v Berlíně, v domě konference ve Wannsee. A přijede tam 8. listopadu, i když je to ten den, kdy ten její tatínek bude slavit narozeniny, protože ona má své priority.
0: Vídeň letos jednou ze zastávek putovní výstavy Arnoštova cesta. Pro Evu Lustigovou má ale toto město i osobní rozměr, sahající hluboko do rodinné historie.
1: Já jsem velmi ráda, že právě ta vernisáž naší putovní výstavy Arnoštova cesta probíhá zrovna na Vídeňské univerzitě ve Vídni, protože to je nádherná adresa, je to hodně symbolický. Nakonec mé jméno je Lustig, Lustigová, byli jsme všichni v Rakousku-Uhersku. U nás doma moje maminka na mě a na mýho bratra mluvila německy. Němčina byl mým prvním cizím jazykem a můj strýček ze strany od maminky, tedy manžel mý tety z té mateřské strany, byl izraelským diplomatem ve Vídni mnoho let. Takže Vídeň pro mě má nádech, určitě romantický nádech a ráda bych Vídeň objevila, protože já Vídeň moc neznám. Ráda bych šla do opery a na koncerty a samozřejmě různá muzea a je tady toho strašně moc, co bych chtěla vidět, ale na to bych potřebovala nějaký čas a ten zatím nemám, ale do Vídně se půjdu těšit příště, až tady nepůjdu pracovně. A co bych ještě chtěla říct, já bych se ještě ráda zmínila o tom, co proběhlo na světě knihy. Myslím, že to bylo, no bylo to nedávno, bylo to od 15. do 17. května na světě knihy. Jsme prezentovali jubilejní edici knih, které už vyšly nebo vychází nebo ještě vyjdou zase letos k jubileu a těch knih je jenom 41. Celý ten festival má literární jádro, protože Arnošt byl tělem a duší spisovatel a to bylo pro něj úplně to nejdůležitější. Takže já jsem ráda, že můžeme zase jeho knihy přiblížit těm novým generacím, jak jsem o tom už mluvila předtím. A měli jsme čtení ukázek těch vydávaných knih osobnostmi z kulturního života, jako například bývalým ministrem kultury Danielem Hermanem, ale také herci a spisovateli, jako je Miloň Čepelka nebo Anička Polívková a celá řada dalších lidí. Takže z toho mám radost. Myslím, že člověk musí mít radost z toho, co dělá, a má to dávat ten smysl. A právě ta jubilejní kolekce knih je jeden z těch prvků festivalu, z kterého mám ohromnou radost.
0: Dnes jsme se spolu vydali po stopách Arnošta Lustiga a jeho příběhu, který i po 100 letech od narození autora oslovuje svou aktuálností. Hostem pořadu byla Eva Lustigová, která ve Vídni představila výstavu Arnoštova cesta a podělila se o své vzpomínky i pohled na současný svět. A dnešní dráťák se chýlí ke konci. Děkujeme, že jste svůj pondělní večer strávili ve společnosti Rádia Burgenland a našeho českého magazínu. Pokud jste si některou část pořadu nestihli poslechnout nebo se k ní budete chtít vrátit, najdete podcast ORF Češi na platformě ORF Sound i v aplikacích Spotify a Apple Podcasts. Přeji vám klidný večer, vydařený začátek nového týdne a co nejvíce příjemných setkání a inspirativních zážitků v nadcházejících dnech. Od mikrofonu se loučí Pavla Rašnerová. Naslyšenou příště.

0: Dobrý večer. Po týždni vás opäť vítam pri počúvaní slovenského magazínu Rádio Diatón pre krajanov v Rakúsku. Tento si môžete vypočuť aj formou podcastu. Reláciu vás bude sprevádzať a príjemné počúvanie vám praje Miriam Spring. Podujatie ARGE o jazykoch národnostných skupín. V dnešnom rádiu Diatón sa k vám naši respondenti prihovoria až trojjazyčne. S mikrofónom sme sa totiž zúčastnili podujatia v Slovenskom dome, ktoré zorganizoval výbor ARGE Volksgruppen, teda Viedenská pracovná spoločnosť pre otázky národnostných skupín. Jej predstavenstvo tvoria predsedovia kultúrnych inštitúcií z každej národnostnej skupiny vo Viedni. Na pódiu Slovenského domu v 9. viedenskom obvode sa stretli mladí zastupitelia autochtónnych menšín. V centre večera stála provokatívna otázka, či ich jazyky ešte žijú. Debatovali o tom, kde ich oni používajú, či sa stretávajú s diskrimináciou, ale aj o integrácii a vzdelávaní v materinských jazykoch. Vlado Mlynár na domácej pôde prezradil, ako sa nápad zorganizovať podujatie v tejto forme zrodil.
1: Sme rozmýšľali, čím zaujmeme vôbec naše cieľové publikum. A pri tejto diskusii sme došli na to, že musíme dať niečo provokatívne. A ja som prišiel s touto ideou, že či ešte žijeme, že či naše materinský jazyk ešte žije. Nie? A preto sme dali toto moto a tá idea bola, aby sme to dali aj vo všetkých menšinových jazykov, ktoré chceme tuto adresovať. Čiže to bola taká idea. A keďže sme nechceli mať zase tých istých penzistov ako účastníkov, tak bola tá idea, že dáme, to musia byť mladí ľudia a chceli sme také paritné zastúpenie ženy a mužov a myslím, že tieto veci sa nám veľmi podarili a tá skupina tých účastníkov bola veľmi pestrá, si vlastne nahrávali svojimi vstupami a to sa mi páčilo, že vidno, že títo mladí ľudia majú záujem, že není to, nie sme lost generation, alebo čo sa veľakrát my starší tak opierame, že nebudeme mať nikoho, čo sa o to bude starať, o tieto spolky. Tak ja nemám taký názor. Ja si myslím, že sú tu ľudia a musíme im dať priestor a tu sme videli, že títo mladí ľudia sú motivovaní, majú svoje predstavy. Možno nie sú to všetky predstavy, ktoré my by sme chceli, ale nejde o to, ale ide o to, aby sme dali možnosť novej generácii, aby sa vyžila vo svojich potrebách a poznatkoch a aby to išlo ďalej.
2: Takže ste našli odpoveď na tú otázku, či jazyky národnostných skupín ešte žijú?
1: Tak videli sme, že žijú, ale trošku problematické je samozrejme vzdelanie. Preto veľmi tlačíme na to rozšírenie Komenského školy o všetky národnostné skupiny, ktoré žijú vo Viedni. Chorváti a Slovinci sú veľmi za tým. Aj Maďari sa pridali. My Slováci sme časť Komenského školy, aj keď samozrejme dalo by sa viacej spraviť, dalo by aj z našej strany by bol veľký záujem odo mňa, aby sme mali napríklad vlastnú prvú triedu prváčikov v Volksschule, tak to bolo vždy ten koncept, keď sme začali so slovenčinou na Komenského školy, že bude naozaj taká jedna trieda. Sa nám to za celý ten čas podarilo len raz. To by bol taký cieľ, ktorý mám ja, aby sme dali naozaj dedikovanú triedu slovenčiny a aby to išlo až po maturitu. To by bolo ideálne.
0: Predsedom pracovnej skupiny ARGE Volksgruppen je momentálne Richard Bázla z Českej národnostnej skupiny.
3: Nejzajímavější dneska bylo pro mě, že jsem slyšel od mladých lidí, jakože věci se změnily, to znamená, že nezažili už ty negativní zážitky, co dřívější generace měly, ty předsudky, ty diskriminace a tak, ne v tom množství, už se to o mnoho zlepšilo. To bylo to pozitivní. Dále bylo velice zajímavé taky zjistit, že národnostní menšiny a jejich členy mají částečně stejné problémy, stejné zážitky, ale taky odlišující. Nejsme stejní, jsme různí, každý potřebuje taky trochu něco jiného. A taky to částečně s tím souvisí, jako kde ta národnostní menšina jako má to hlavní sídlo, i když to je taky další věc, mládež je mobilní. To dneska taky byla jedna hlavní věc, nejsou jenom na jednom místě, nejsedí jenom Slovinci v Korutanech, ne, jsou taky ve Vídni, ale ve Vídni jako národní menšina třeba nejsou uznaní. Češi, Slováci jsou jenom ve Vídni uznaní, a ne v Dolním Rakousku, kde jich taky hodně, mezi tím, a, nebo v Burgenland, nebo takhle. Takže ta mobilita je taková věc a ty problémy, jaký s tím souvisí, že se nemá potom stejné možnosti, třeba to školství. Je jenom někdy, někde není. Takže jak to bude s dětmi? Musí se zase rodina vrátit nazpátek? To jsou třeba takové věci, jaký zajímá mladí lidi. A z toho hlediska taky jsou ty zážitky trochu jiný podle toho, kde se opravdu narodili, jestli se přistěhovali do Vídně, nebo jestli se ve Vídni narodili. Podle toho taky to různě posoudí, jako, že velké město přináší anonymitu. Anonymita má výhody a nevýhody. Výhody, že je se jeden pod hodně s různýma jazykami mluvícím obyvatel ve Vídni, takže lidi se méně rozčilou, když se ten jazyk používá. Obrácení můžou být taky pozitivní zážitky, že někdo je, ty mluvíš mu jazykem, jako potká někoho a potěší se. Výhoda venkova. Tam zase, když se jde do obchodu a takhle, tak si může ten jazyk spíš taky ve veřejnosti používat. Tady ve Vídni to je spíš privátní věc. V práci na veřejnosti méně, jenom když se jde do nějaký spolku nebo tak. Ono to je velice komplexní záležitost udržet si taky vlastní jazyk, schopnosti, kulturu, nejenom tance třeba a takový, ono to jde dále, jako ono to jsou hodně věcí, zpěv je třeba taky důležitá komponenta, tak třeba víra je taky, byla velice důležitá komponenta a je to částečně vždycky ještě, tak to všechno dneska tam přišlo jako a o tom všechno jsem mluvil, takže jako ono to bylo opravdu, ono by se nevěřilo odkud až kam se všechny ty témata dostanou, když posadíte 7 mladých lidí dohromady a dáte jim jenom jaký podstatní otázky, nějaký takový. A kam to potom jde a jaký nápady mají a co potom jsou jejich potřeby, zájmy. Taky člověk vidí, co jako opravdu přes co přemýšlel, co z jejich hlediska jsou ty potřeby a co je pro ně důležitý. Ne to, co nějaký funkcionář, jaký jako dlouhá léta v tom pracuje nebo taky z akademického pole to studoval, přijde a řekne, no tak to je to ono, to je ono. No ne, je to důležité to taky slyšet jako od mladých lidí. Nakonec proč to děláme, když naši práci děláme proto, aby se to udrželo, tak to, my to děláme pro mládež taky.
0: Za vyhrotenou centrálnou otázkou večera, ktorou sa diskutujúci zaoberali, sa skrýva ale reálny kontext.
3: Hodně lidí ani neví, že existují národnostní menšiny, že to povědomí jim chybí. A z toho hlediska se dá říct, jako existuje to ještě to vůbec, když nikdo o tom nic neví. To je taky ta strana z druhé strany jako přicházející. Nebo to se musí ukázat na tom pracem, aby taky jako ská veřejnost se o tom dozvěděla. A ve Vídni se to taky týká hodně přistěhovalců. Jako, a nesmí se zapomenout, oni přichází z jiného historického kontextu, takže jako nemají ty vědomosti, jaký má někdo, kdo se v Rakousku narodil. Neznají ty historický vývoj toho celého, těch národnostních menšin a tak, pro ně to je něco nového. Tak taky jim se to musí vysvětlit a říct, taky z toho důvodu, aby oni si nemysleli, že tady máme nějaký, jaký jsou ty národnostní menšiny, jakoby ty jsou něco lepšího, ty mají co já vím co, subvence a tohle, a my jsme diskriminovaní a oni jsou takový zlí k nám. No ne. To má historický důvod, má to vývoje a hlavně má to, že národnostní menšiny jsou Rakušané. Byli vždycky už část Rakouska, tak jako jim říct víceméně, jo, zapomeňte vaši kulturu, to tak jako mluvím jenom německy a tak dále. No to by bylo víceméně taky vymazání rakouské historie. A to se týká všech jiných národnostních menšin taky. K tomu se Rakousko zavázalo taky, že to nechce a proto taky řeklo, že jsou národnostní menšiny je chrání a podporuje. Tak osobně doufám, že taková akce vždycky má ohlas. Stačí už, když si pár lidí jenom něco přemýšlí, nebo řekne, jo, hele, to taky znám, nebo tohle ne. A stačí taky, když jenom si řekne, hele, má pravdu, když my jsme opravdu důležitý taky pro Rakousko, my nejsme nějaký rušící element a tak. Když se nám tohle povede, tak jsem spokojený. A když mám štěstí, tak taky rakouský spoluobčané to uvidějí a uslyšejí. Jo, a uvědomějí si, jej, existují a jsou důležitý a, jo, a třeba na nějakou akci přijdou. Že taky, když národní menšiny dělají hodně akcí, taky jaký jsou dvojazyční a jsou otevřený taky po německy mluvící nebo jinak mluvící, to je jedno. Takže já, ta zvědavost, jako kouknout, jo, když nakonec nejsme vůbec tak různý, jako když máme nějaký společný věc, jako tak, a tady si něco pozná, nebo tady stejný problémy, stejný zážitky. Jak se vždycky říká, jako, když chceme, aby se lidi rozuměli, taky musíme k tomu dostat, aby se mezi sebou bavili. To je první krok. A to doufám, že se povedlo.
0: Člen predsedníctva ARG Štefan Paua z národnostnej skupiny Chorvátov vidí budúcnosť národnostných skupín a ich jazykov optimisticky. Upozorňuje ale na úlohu rodičov, ktorí sa musia postarať o dobré jazykové základy u ich detí.
4: Die Volksgruppensprachen leben natürlich noch, wenngleich in unterschiedlicher Intensität je Volksgruppe und auch in einer anderen Ausprägung als vor, sage ich mal, 20, 30 Jahren sie lebten. Aber in einer Großstadt von Wien sieht man, dass auch die Sprachen der autochthonen Volksgruppen leben. Und das ist insofern interessant und auch bewundernswert, da ja Wien 200 Sprachen in sich trägt.
2: Was sagst du zu dem Engagement der jungen Menschen? Glaubst du, dass die Sprachen auch Zukunft haben und werden erhalten bleiben?
4: Da bin ich optimistisch. Wenn es wirklich so ist, dass es gelingt, dass wir die Sprache innerhalb den Familien, den Kindern weitergeben, ganz egal, ob jetzt ein Elternteil deutschsprachig ist oder auch Angehöriger einer Volksgruppensprache, dann haben wir viel erreicht, weil die Basis muss dort entstehen, damit dann im Kindergarten oder auch in der Schule weitergearbeitet werden kann. Und ich bin da optimistisch.
2: Was müssen wir tun, damit wir uns diese Frage, die wir heute gestellt haben, nicht mehr in Zukunft stellen müssen?
4: Wir müssen uns auf jeden Fall in eine Selbstverantwortung versetzen, die wir dann auch leben. Wir dürfen uns nicht ausliefern an Rahmenbedingungen von offizieller Seite, die wir seit Jahren und Jahrzehnten versuchen zu erreichen oder, sage mal, zu erbetteln, weil nur die eigene Motivation kann uns weiter fördern. Wenn dann auch in Wien die mehrsprachige Schule da ist, die Schule für Volksgruppensprachen am Standort der Komenzki-Schule, dann ist natürlich ein großer Schritt erreicht. Aber wir müssen auch Kinder in die Schule kommen lassen, die eine bestimmte Basis schon in sich tragen. Ich sehe das ganz kritisch im Burgenland, in Großwarersdorf, in der zweisprachigen Hauptschule, wo schon Kinder mit einer familiären Sprachbasis in die Schule kommen. Jedoch merkt man, dass immer mehr und mehr die Freizeit, Umgangssprache unter den jungen Menschen eine deutsche ist, ja, mit Anglizismen. Und wenn dann ich mal frage, dann reden schon Krovodisch, weil sie es kennen. Aber von sich sind sie scheinbar zu bequem, die Sprache auch zu verwenden. Also als langjähriges ARG-Forscher